0: Čerla mesačk poprom žane šate nima na tute povedančko. Z časa džetčatstva dobe dosa dosmyslič, dež pak je mesačk pak zboha kulvate, kiba švižne, kajštajki serb. A runje s tutem našim stajne jenak vulkim, ali hinak so nam zdavacim mesačkom zabira so dženca dr. Sonja Velkova.
1: Rečni kučik, serbskim rozvozom.
2: Mesačk je přeco samsne vulki, tež tež so nisko nad horizontom drude večji zdava. Što bišče na tajku sadu prajili? Zoma mesačk přeco samsne rozmire a v objem dreje prave. Tola formulacija samsne vulki je gramatisce misnjena. S adjektivom samsne možeme signalizovač identitu nekajkih objektov, napšikvat samsne dom, samsna hasa, samsne mjesto. Tola ne možeme z njim bliže opisač dalši adjektiv, kajž napšikvat vulki abo dolgi. To bi bila tak menovana adverbialna funkcija. Tola adjektiv samsne v odpovjednu adverbialnu formu nima. Mjesto toho vuživame hornjoserbščine svočko jenak. Mjesačk je přeco jenak vulki. Bůl za kopajncu má byť přeco jenak češky a maratonová distanca je přeco jenak dlouhá, měnujce 24,195 kilometrů. Tute jenak svušak adjektivy jenaký a tun je odvodžené od ličbníka jedin. Tuž by se to popravo měl písač jako jednaký a jednak, kaž vidíme to dženca hiště vedelně serbským jadnaký a jadnak. Tola hornjoserbščina je v tem pádže vurekovanje a zdobom pisanje zjednoriva. A tuž mysliče na to, když so ve večernych hodinách mesačk vo sebe vulki zdala, on je přeco jenak vulki.
0: Tola praj dr. Sonja Velkova, serbska rieče spytnica, čovječ do napošestčiche, a dalsze ryczne kuczyki namakacze na naszych stronach internetu, a w naszej app MDR Serbia.

Nede stejše serbska šula, tedy ještě s tutem pomenovaniem v Budyšine na serbských rebiach. Runje tam v tym tvarenju, kotrym še dženca, džečaca a modženska biblioteka města Budyšin, po takým napřečov tutemu hoteli podľa bohateje věže, haj a potom, ja kodach tam tež a zastupíš tam do prvního letnika, a potom v cičím letniku, po takým Kunstruho z počátku cičo letnika přečiněchme potom na budeské celniščo a dženca však z té serbska základná vyša šula tam na Flincovi, na tam, kde ještě tež budeský serbský gymnázia, serbský internát. Potajkým 80 let serbská šula je motto Leca a šulaky a šulario jsou se na to tež přijatovali mestrujím se zůstajencu, ale poryča tež se svědkami časa, kotřiš, abo kotřiš se na svůj šulský čas ještě rád lůbě dopomněja, to potajkým z té deletne tež tam na planě. Posomenčinu do 6 Čeche.

0: Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
1: Srbski rozhlas, váš Rajnči Budžak. A do dňa startuje s vami Blanka Funcela.
2: Dobré ráno, vítajte, Jensa sem tu s Matejom Gisvokom.
1: MDR Sachska, Srbski rozhlas.
2: Obkadne pokyvel to kvilo žane za vás nimam, přejmoj tuž dobrú jezbu. A jeli so nešto na tem zmeni, vešak vešče, budeš in 7.40, 401 možnosť.

0: Also nebe nikaki wopačne začiš nastao, Niko Santos je wotros na Majorce, je tam kodžiu došle a reči tuš nimo Nemčine te Španisce. A trochu je nevom kak jara, trochu abu jara tež jenžesce. Dokvilo mame velle vulbo. V Sachsko-Anhaltske so ne byli Mecklenburgsko-Pšetpomorske a Berline tež, tož so tam stavo nie, bie so je na liščinu jenož jenička strona stava. Nie ľudžo sú so moli rozsúdžič, hinak je to dusa dusna gmeinske runinie. Tak tež pred nimale co mi tyženemi v nebylčanske gmeine. Dokež nie je nichtu absolútnu väčšinu dostal po takým viac ač 100% Vola nedelu znova. A kak bude listčik vupadač, to vie Andrea Kišcena. Andrea, ty se vile zazvoniva a zvoniva a so naprašovala?
1: Pravie, najprede pak vulbnemu listčike v Nebečicach. Na ním bude znova jedna mieno stač, mienujce Tomas Klar, kotrž je tiež jenički kandidát. A znova bude pod tým svobodná linka, do kotriež môža ľudžo mieno zapísať toho človeka, kotroho šmaja za kmaného.
0: Zašvo raz sú rúne túto možnosť, mnoze vúžili. Mirko Domaška je jaravile vosu dostal. Čo dla nesti na vôľbnym listčiku, šako je tiež prajú zo byso, zviesnanosť tu stav, dež to väčšina tiež chce.
1: Dokež je doba za to prosče nimo. To je mi tiež jurist Daniel Andrej vopkúčil, kýž je so na komunálne pravo špecializoval. Jemu také vôľby s jeničkým kandidátom na gmenské runenie miestem tiež napadnú vo sebe ve Vúžice.
0: Aj pred krótkým však sme taký podobný pád venestvačíle mili.
1: Rune tak.
0: A potom, nevieš, kak dôbíš písať na takým vôľbnom listčiku, poriadne meno napísať a kšižik činič, tamného pšešmonš, abo kak?
1: Když si za kandidáta, kýž na listčine stejí, činíš tam kšižik a hotovo. Když si pak minenia, zo má to nikto druhý byč, potom napísaš mieno.
0: A što potom, když ja te vopak napísam?
1: Rúne zatem som so jurista za komunálne pravo Daniela Andreja tež prašala. A vúne odmovil, to nie je zlie, hač je pravie písané, abo nic. Vážne je, so hodži so osoba ve gmene celé jasne přiriadovač. Vážne napríklad je, dieli máš ve gmene mieno dvojce, zo připísaš, že bydlí. A když ty písaš, zo je to četa Monika, kýž přihače ve žlutej kieži ve XY bydlí a jako pistovalka dživa.
0: Tož pak je nechto mieno kandidáta na liščine přešmornil. Smeš ako šice vukli na vôľbnoch liščikách nímaš morač štápon. Je liščik potom nepvačivé?
1: To rozsúdži vôľbne predstejčarstvo same. Tam nedáva, što by si to ve nímske myslil, žane jasné riadovanie. Fachúc Daniel Andrej pak praj, zo by za neho s tým jasným minenie voleria spúznajomne bylo a s tým liščik pvačivé. To vopkúči mi tiež vedomostník za politiku na TU v Drežďanách Janek Treiber. Vola voleria je po jeho meneniu silnejša. Ale kež prajne, hač je listčík s přešmorneným kandidátom pváčivo abo nic, to na koncu rozsúdži vôľbne predstejčarstvo na gmenské runenie celé demokratice. Jeli maja prevúľke brúše bolenie, potom rozsúdži gmenský vôľbne vúbjok, a jeli je přeco ište nejasné krajnoradný zariad, ke kotrému už gmena přísvuša.
0: Andrea Kišcena je so zabirala s vôľbnými listčikami, na kotrých smieš tiež mieno připísať. Aktuálne příklad sú netko rúne viezo Nebelčice. A šo je ne zákoho so rozsúdžiče, vôľbný lokál je miesrano 8 a večer 6 vočinené a vôličenie je potom zjavné.

0: A nitko je miestem nutzka nimo. Sudom po napu sedmich dobranje přeje Serbski rozvoz. V sakskim krajnym sejmje Drježanach bi čera posedženje Serbskej rady sakske, a to vitachu vosebje hošči. Juno bi to direktor Drježanskeho MDR-a Andreasa Fritscha. Oni vitachu, kiše vo serbskich medijowych poskytkach z čelaka rozpravjau, a vitachu kultusového ministra Konrada Klemensa, s kotrym ši rada vo kubanskich prašenjach vuradžuvaua. Matej Džisvauk rozpravia.
1: Z jednym so smiacym vočkom je Serbska rada Sakskeje dre po posedženju s ministrom Konradom Klemensom domojeva po cioch let džesatkach pracovania, kivaja menujce boze zmiene na polu serbskeho kuvanja. Predseda rade David Statnik.
2: Cede vážne a cede núzne je za nás, so vysvete postajenje vo džile na serbskych šulach, zo so tute netkole po jacač cíceči letach skončne zakonči a so ponovi. Tam sú riadovania, kotrež zaso podaje to, čo ešte ve koncepče 2+, je, a tam sú tež definuja viste vecky, kotrež sú za nás jasné. Zo so na jedne serbskej šuli serbsce reči. To ja nochcu žiadne do prašenia stajč dobeč, hevak nie je docela zmyslo tuti šulach rečeč ako serbská šula. A šitko to by so tež ve tutom postajeniu zase odvyšovať. To reka to, čo ešte dobre zžiažeč a to, čo ešte trebne so ponovi.
1: Fakat se vočko pak dále vostanje. Hladajo na to, kak moli serbsku rič na serbskih šulach ve všednem dnju zaručič. Aktivna dvuričnost je žadana. Evaluacija 2+ pak pokaza zo na tem ketro klaca. A zo bych ušitke vučoki a vučoga serbsce moli, haj, za to su dále kupvanja trebne. David Statnik.
2: A ja mám veľký respekt pre tým, čo sa tu na našich šulách uskutkuje. Ale to prašenie je, kajke gratis sú im k dispozícii staja, kajke možnosti dále kúpovania v zmysle dživodavaria a kajke resursa v celku na našich šulách docela k dispozícii staja. My máme tú zvolnivosť našich učorov, sú tam tiež dále kúpovať. Ale dádo by sú im tiež ten čas a tiež tam možnosť skýčiť.
1: A členka rady Diana Šoučina doda.
3: Ja si ne přeju za doby jeden vůčer, aby jedna vůčerka po šuli potom ještě nejde 90 menšinu, co so týdence nejde na nějakých řečných kurzách občelič. Ja by si přála, že se to opravdu jako dále kůvání v vůčerském kontingentě sobujevě. To by šu moje žádání byly a tyž, nej, ve vysté míry netko ještě moje přeče.
1: Minister Konrad Klemens na to skečný zopak, když so vúčo abo vúčoka nadále kúpvanie v živom času pada, naj potom vúčpa vúpadne. A spiec si nových ľudí tež nemôže, přivšem rada za to bojuje, zo so niešto zmini.
2: Ja viem, zo sú fenky malo a zo je vúľka núza v našem kraju, ale my máme jeden ústavu na rok a my máme jeden pravo vúkadžia z našej ústavy a tu vidíme jeden praktickú možnosť tuto pravo v konkrétnom dále přesadiť.
1: Tema to, kotraž Serbsku radu Sakske tuž dále zabiera.
0: Matej Džisvauk je rozpravial vo čerošim posedženju Serbskej rady Sakske je Drežanskim krajnym sejme. Tam sú mes druhým kultusového ministra Konrada Klemensa na rozmu vítali. Česač, po napusetmech.

0: Apropos, přichodný názenský koncert bude tuto nedělu. Nedělu starým gostčencu v Delní Vůžice Koče Busu to zaklínča zpěvy, když stane se kor Delno-Serbsko gymnázia po ponu štyrioch. Aj to má svoje lepšiny, když věš, že so što dy odmije a tuž. Jeli so mače tiež v nekajke termíne za nás, potom je nám rád ľubie zdieľče, prajče nám to, respektívne napísajče mailku, abo četujče z námuj. Poľadáme na termíne Jensa, napríklad přednošuje taj Mirko Šota, dr. Franz Šin a dževo prašenie Handry Zela Basnik jako tvorc melodiju. Čenca potajkým v 19 hodinách v budeským serbským dome. Jeli mače nešta na útrobe, přichodná riečná hodina z Mirca bude júce štvortk, a to od cioch do novéčora na pošestčech dome zaradnísko zjazka při kloštorské vodže Pančicach Kukuje. Přichodné posiedenie Gmínskej rady Ralvicu Rožan podmie so júce, na posledných večer sedorní gmene v Roženče a po hodine potom zinže sa potom gmenská rada Krusčice v sedorní Vúžica gmenským a kultúrnym centrum je Krusčicach. Piatk zajúcišim večer šestčich bude a vodmie sa 28. koporský turnír starých kniezov vo pokal Sapskoho Sokova. A to bude sovina športnišču ve Krusčicach. Kuluska pivania svedčí od piatka do nedele. Miestem 4 a 30 svedčen pivania tam svedča. A to sovie ze spisanym programom. Live hudžbu, zabavu. A na riach sobotu večer zaraje potom jedna kapava. Šešodžin, džoveča štrci, jednače menšinu hišča, potom budže sedmich. A tole juli je Oliver Thomas, serbským rozhlasu, sredu, ranovite, ček nam.
1: Šokáš vod samobot, rukodže,

0: Jedna štere za momente ještě také pozitivné štučky, za momente takých kajš, zpěvarů, vůmělců. A když hladaš takhle na to, že se šo ve světče takhle stává, abo tyž pole nás v domizně, abo blížší v okolíně, to je než vů, zvou víš. Naši kolegojo MDA Sakskeje vinuja se v sociálních sičách vandalizmě přečerovším Drežanách, Matejo.
1: A konkrétně potřeší to měščanský džel Drežané plauen. Tam jsou neznačí vokna auto skoncovali, dohromady 6 si jezdí dvou jsou obškodili městrujem na bajorojcké droze, na vysoké droze a na Henriette Heberovej droze. A pokradnilo se pak ničo z auto neje, to je švukadžeja zastojnice od vandalizma. Štujše ponželu noce, než to vopkeč bo osnano, tam tež Serbia bydla ve Drežanách, v tých potrichenich končinách, snano štetiš sami potrichení. Přizoče se pola policie, hezos četam, niče ve Drežané plauen, než to vopkeč bo ališ tož tým zvisku stej.

0: Bratský rozhlas, váš rajnčí Budžák. A do dňa startuje s vami Blanka Funcela.
1: A čenca sem tu zromadne s Matejom Čisvokom.
0: NDR Sachska. Serbský rozhlas.
1: Čiči sieďa busu na kolesu v auče sú znano tiež, kaž tu ve mieste s mopedom popuču. Jošak jezdži tutem času šedne dešie šula, tajka mopedo a gang nimo staro posta. Tež v okno vočiniš je to tiež svišeč.

0: Jak najdete zvíz k nám do studia, pak s nami četujete, pak nás zazvoníte, pak milku posvače. A to je rejné, když stejme takhle v dobrom zvízku a přesto tež zonime, što se dže dýka stáva a máte ma nešta celé aktuálno na útrobne.
1: Útrobne džak za pokiju. V Ralbicach, tam je pitna voda vupadnova, zamujete zamujrový zvězk za vopfočky, tu nie informované a technikario sú popuču v osoba, nám píše z Ralbic. Hej, když snadno pola vás, pon zase voda běží, to se tež lůbě přizrče, abo mají snadno další vesnění, vesnanky v druhých veskách samsné problémy. Tu již v Ralbicach, tam je voda upadnula a zvězk za vopfočky je již po puču

0: Čadla mjesečk, poprom žene žane, šate nima kotrež mose voblec. Na tute prašenje, respektivne tute pojedančko z časa džetčatstva, dobe dusa dus myslič duš, pak je mjesečk, pak zbora kulvate, kiba švižne kajštajki serp. A runje s tutem našim stajne jenak vulkim, ale hinak so nam zdavacim mjesečkom, zabira so dženca dr. Sonja Völkova.
1: Rečni kučik srpskim rozvozom.
2: Mjesečk je přeco samsne vulki, tež tyž so nisko nad horizontom drude večji zdava. Što byšče na tajku sadu prajili? Zoma mjesečk přeco samsne rozmiere a v objem dreje prawe. Tola formulacija samsne vulki je gramatisce misnjena. S adjektivom samsne môžeme signalizovať identitu nekajkých objektov, napríklad samsne dom, samsna hasa, samsne miesto. Tola nemôžeme s ním blíže opísať ďalší adjektív, kajž napríklad vulky abo dlhý. To by byla tak menovaná adverbiálna funkcia. Tola adjektív samsne odpovednú adverbiálnu formu nima. Miesto toho užívame hornjoserbštine svočko jenak. Mjesečk je přeco jenak vulki. Vul za kopajncu má byť přeco jenak češki a maratonová distanca je přeco jenak dlhá, menujce 24,195 km. Tute jenak svušak adjektívy jenaký a tun je odvodžené od ličbnika jedin. Tu už by sa to popravo mělo písať ako jednaký a jednak, kaž vidíme to dženca hišče vedelňo serbským jadnaký a jadnak. Tola hornio serbština je ve tým páže vúrekovanie a zdobom písanie z jednoriva. A tu už myslíče na to, když so ve večorných hodinách mesačk vo sebe vulky zdáva, on je všetko jenak vulky.
0: Tole praje dr. Sonja Völkova, 7 hodin 8 na 3.

Ein bis wurde da Stuwaninje. A dusch, potom jenes krutki čas, veg mineralbice rožan dnes meja šuđe pitnu vodu, peča hač to nikak pšipodnja nic. A odpovedni vozaj se z vodu ste te burze, burze pšipestovani a pšišuli ralbicach, da so potajkim runje pšihotuje. Ve voboku mačične akademije vinuja so dženca večo sedmiš sapskim dome, Prašenju Handry Seeler, basnik jako tvorc melodiju, dženca večer, sedmich, budeskim srpskim dome. Jeli so mače nekajke vušparanja, nekajke prašenje na utrobek iš nastupa snač, nekajke rozestajne ze susodom, radu, dawa, česnohamski zmirc, a to dženca vod popodnjacjoch, dona po šestčich dome zaradnisko zjaska, při kloštorské vodě Pančicach kukuje. Přichodné posledženě kmenské rády Ralbice Rožant bude jutce štvortk, na posledních večer sudorní kmene ve Roženče a přichodné posledženě kmenské rády Krustčicach od měso to runja jutce a to pohodženě božišo po takým sedmých večer sudorní Vůžica. Pjatk, zajucíšim, v osnačodžinách Votmieso 28. koporský turnír starých knězů po pokal srbsko Sokova a to na športnišču Krustčicach. A přes cůl přechodné konstitutně potekím netko tutun konstitutně so kuluje svědčí 40. svědčin tamnější pivovně.

0: Dukwilo, mame Welle Wulbo, besagsko Anhaltsgeso ne Bölli, Mecklenburgsko Pschettpomorske a Berline Tisch, deusser Damsdauer Nähe, biel soje na Lichtschino jenisch jenitschka Stronasdauer. Nie Luja Susa Moli Rosujic, hinakjeto, dusa dusna Gemeinske Roninje. Tak tisch, prednimale zur Mitte Genemive, Nibelchanske Gemeine. Doch isch nähe nicht du absolut nu Wetschino dusdau, potak im Wiatz hat spusta Prozento, Wola nedelu znoa. A kak budže listčik vupadač, to vie Andrea Kišcena. Andrea, ty se vile zazvoniwa a so naprašovala.
1: Pravie, najprede pak vulbnemu listčike v Nebečicach, na ním budže znoa jedna mieno stač, mienujce Tomas Klar, kotrž je tiež jenički kandidát. A znoa budže pod tým svobodná linka, do kotriež môža ľudžo mieno zapísať toho človeka, kotroho šmaja za kmaného.
0: Zajšu raz sú rúne túto možnosť, mnoze vúžili. Mirko Domaška je jaravile vosu dostal. Čo dla nesti na vôľbnym listčiku, šako je tiež prajú zobyso, zviesnanosť tu stav, dež to väčšina tiež chce.
1: Dokež je doba za to prosče nimo. To je mi tiež jurist Daniel Andrej vopkúčil, kýž je so na komunálne pravo špecializoval. Jemu také vôľby s jeničkým kandidátom na gmenské runenie miestem tiež napadnú vo sebe ve Vúžice.
0: Aj pred krótkým však sme také podobné pád venestvačíle mili.
1: Rune tak.
0: A potom, nevieš, kak dôbíš písať na takým vôľbnom listčiku poriadne meno napísať a kšižik činič tamného pšešmonš. Abo kak?
1: Když si za kandidáta, kýž na listčine stejí, činíš tam kšižik a hotovo. Když si pak minenia, zo má to nikto druhý byč, potom napísaš mieno.
0: A što potom, když ja te vopak napísam?
1: Rúne zatem som so jurista za komunálne pravo Daniela Andreja tiež prašala. A vúne odmovil, to nie je zlie, hač je pravie písané, abo nic. Vážne je, so hodži so osoba v gmene celé jasne přiriadovač. Vážne napríklad je, dieli máš v gmene mieno dvojce, zo připísaš, že bydlí. A když te písaš, zo je to četa Monika, kýž přihače v žlutej kieži v XY bydlí a jako pistováka dživa.
0: Tež pak je nechto mieno kandidáta na listčine přešmorný. Smeš ako šice vukli na voľbnoch lištikách nímaš morač štápon. Je lištik potom nepvačivé?
1: To rozsúdži voľbne predstejčarstvo same. Tam nedáva, što by si to ve nímske myslil, žane jasné riadovanie. Fachoc Daniel Andrej pak praj, zo by za neho s tým jasným minenie voleria spoznajomne bylo a s tým lištik pvačivé. To vopkúči mi tiež vedomostník za politiku na TU v Drežďanách Janek Treiber. Vola voleria je po jeho meneniu silnejša. Ale kež prajne, hač je listčík s přešmorneným kandidátom pvačivé abo nic, to na koncu rozsúdži vôľbne predstejčarstvo na gmenské runenie celé demokratice. Jeli maja prevúľke brúše bolenie, potom rozsúdži gmenský vôľbne vúbjok, a jeli je přeco ište nejasné krajnoradný zariad, ke kotrémuž gmena přísluša.
0: Andrea Kišcena je so zabierala s voľbnými listčikami, na kotrých smieš tiež mieno připísač. Aktuálne příklad sú netko rúne viezo Nebelčice. A šo je ne zákovo so rozsúdžiče, voľbný lokál je miesrano 8 a večer 6 vočinené a voličenie je potom zjavné.

0: A tutte svišiče džensavot, hilže, zinžineje, ze smohčic.
1: Mosaiki su čase přetrali. Znate su ze starých cirkvjov, ale tež na modernych fasádach su vidžeč. Votaloka vobladane, jevi so vumjovska tvorba. Dola v blízkosti su jenož lute mauke kamušky vidžeč. Nekotre vyščate, druhé tupe, pozdatne, nenapadne. Kužde mozaik započne so jako romada črjopu. Treba vumjovca, kiš je ze sčerpnosťu zestaja, a z pozdatne nerody v obraz tvori. Rune tak je to z nami. Naše živenje je kajš mozaik. Je vumjovska tvorba načisnjena po božim plane. Kužde kamušk ma svoje krute miestno, ma svoj nadavk cilku. Sme jun krutny džil ve vulki mozaiku živenja. Bez jednotljivca by cilkovny obraz nedospolny byl. By džiru zavostaju, kotraž nehoči so pjelnič. Hakle přes naše šelake kmanosče přinže barba do cilka. Ši doživenja, samo čimne hodiny, udospolnija obraz. Ničo nie je připadnje. Šo, štož přinže, a štož nas očakuje, je po Božej voli.
0: Tole praje Hilža Zinžina ze Smohčic ve nadoku a zamovitosti Bačonskeje vosady. Peč do osmiche.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: V Mužakovje su se zmakali łužiske kulturniki napad na přepinarnju přiwoku Jožinca tema Hršebuzu a pytaju serbsku drastvu z Terpjego. Ku tema dalšim temam, nento vici ujo Grego Klim. Na stvrtem łužiskem kulturnym forum je cora Mužakovje je šlo o to, kak lepiej zapšignuš młodostnych do kulturnego živa. Zastupniki ze všakých institucijů a iniciativů ze Sakskeje a Bramborskeje su se mjazo drugim o tom umienjali. Serbska zakronita v okresu Garne Bota Łužica Hanka Rielcina jo na to pokazała, až se nežíva dosť na to, co młodostny cestnoamtski juža ukpaju, vesebne při serbských naukach. Zasadnje su zvěstčili, až je Łužica bogata kulturnych aktivitů, v tom pak musí se více pědaš kroni Rielcina.
2: Tam je tak vele losu v té Łužice, až my jsme také na věste pát gade na to byš vjasu, až ho tak vele luže, tak vele cení.
1: Při prednem pesaženju měsčanských vedpozvajenců v Hršebuzu polišajské přestavce Žožinca v napad na přepinarnju v Turnově přivuku. Kak věste jo zastaranje z milinu v měsčem, tak šie vedpozvajence vedfrakcie naš Hršebuz FDP věžeš. Přešali su lec měsčanské zastojenstvo a obgospodarju var njento možno obgrozenje kritické infrastruktury hinac pesužujete. A kak je město ve páže Blackout přigetované na dlejší úpad miliny a telekomunikace? Při napáže na přepinárňu Turnově přivoku su museli jeden blok ve milinárni Jančelce dovoj regulirovaš, pošekne zastaranje z milinu pak nejo Petriša nebylo. Mezi dalšími témami zgromažiny Žinca ste vetvar město ve měščenském zastojenstvě a aktuálna gožina k témě pšavicarstvo jako čach za uvíjanie města a tovarišnosti. Cerená zelená a medra s pálickami, tak je ugledala něga krága drastve serské Petrušky v Terpjem Plagrodka. Serbski muzej Budyšenje pyta rovno taku kragu, aktuálnym grodkojskim amtskim objenju přose vo pomoc při pytanju. Taku kragu kšie pokazaš v novej trajnej ustajence. V septembrie kšie ugetovaš replik po přikvaže originálnych želov, pytaju teke staré fota z tego drastu. Sledna serbska svajšba Terpjem je bola drie pred k živi 60 let, ktož namakajo nieco na svoje najšpie mežo se přizeviš v muzeju Budyšenje. Pamorský křivový zjezk dolnonimský pijedajúcich jo záchadnú nížilu pšepšacov do Večtoka v Prignice na žen dolnonimské rice. Nele hybná pramborská velikoposvajenská za dolnonimskú rec jo na to pokazova, až nemusíš rec dospolne obknížiš, aby ju pijedal. Južo spoko abo oprot dosiga za lepšiu prezencu rece. Michael Brentrup, vetrednik kultusové ministerstve, ktorý šia zagronite za dolnonimskú rec a za serbské nastupnosti, jo na lice ospiechovanské aktivite. Tak dejce rec teke do znatých apps za uknenie recu integrirovaš. Chvalio jo komunálne angažement. Inac ako ve Łužice musí komune ve pedponocne bramborské aktivite za dolnonimskú rec sami zavvašiš. Okres predsačná Prignica Rupin jo ako priedný okres pivoval přikrajnjensku partnerku za dolnonimsku rec. Teke vejsentofle musí gmejne sami zapvašiš, každé je dvejo recnje na dolnonimske minje pokazaš.
0: Jadro.
1: Svojicne 18 stopňo máme dolnej Łužice a kliacvo se zase zašiknjo. Noce padňa temperatúra na 11 stopňo, vyče bužo viečovata a ugleda za deštom. Vedpodňa mežo se padaš, s takým a pan prijadno ešte 14 radach, plne bužo nic viecie ze svojicomu. Pietk bužo pedopne pri 16 radach, lepšo ugleda zmijome kajnc tyženia, pan bužo ešte raz šoplej.

0: Вообще телефоне мам Джи Фрэнсис Кэтлицойц, редактор ку нашого сарскейго тюженика новецасник. Добре жень, Джи.
1: Добре жень.
0: Йо, на цо можеме се яселише в этом новым удашу? Я сам южа свышава дешно стоитен раз в срежищу.
1: Jo, tam so veni sobotu prejtni raz svešili pjacovi svežin, to je neco vesebnega bilo. A naš host Adam jo cevo bok za novec hasnik libroval z rednimi obrazami, a v zgani jo še mogi detail.
0: Pen stojtega v fokusu obradovanje, rade za nastupnosti Serbo.
1: Jo, also taka aktualne vece povesti su přeci na našom drugim boce, a tam namakajo šo teke obradovanje Serskej rade, Bramborska. A tam zgrnijo šo cogodla bøžko letosa masterski studium za ceptarjo upadnjo, a co Serska rada mocnje kritizirujo.
0: Kak to ugleda se žišimi amos dorostom? Mašo za nich teke neco?
1: Tak jeden cevý bok, respektivně na prednom boce vidíš o rytnu obraz, tam svýše te žiši v vítej žišovní maturizou svoj kokot. A dále to, že na čtvrtém boce, žež píšeme v žišach v Velikundabund, v ní jsou také kokota vapali v samském týženiu, ale nic na samském dniu. A tož ten přínos, jo na boce, žež jsou žiči a dorost. Tak volna tema, tam zgrni još odteke, kak jo to bylo. Leto sa se serskim familijovým dňom letnego centruma Vitaj, ten jo se raz unac ugotoval, rozmiej ako koncert, kenč jo se vytmil v muzaikovej zakladnej šuli v Pícňu, za šupne žiši nicjano za te serbšinarje v sportovej hali, su veni doživili koncert Bubon Berta, Pauk Berta vrt serskega ludovega ansambla.
0: Jo, a ten cerkvine bok mjesec da až jo ten teke nareže?
1: Mi máme normálne v jednom mjesecu jano jeden raz cerkvine bok, ale ten raz jo to vesipne. My sme juža mieli v septembrie cerkvine bok, ale dla toho až dalčne cerkvine témy sú byli, máme nento v tom udaše ešte pou cerkvinego boka a to jo teke raz vesipne.
0: O tak, vo svieženiach však cítame vo cerkvi, vo politice, vo serskej a na žišišťo teke myslili, jo, begroniva, jaselime se na nové udaše našeho sarského tyženika. Nové casnik a při telefonu jo byla redaktorka Jill Frances Kettlitzeitz. Žicem ještě jeden rednežen.
1: Jo, rád jo se stalo.

0: Jaja upešniš, drastvo nosoš, kako ta papaš, ze Serbami zvezujom kradu veste obraze. Nic kužde miža se s tem identificirovaš, ale mame ga teke druge serbske tradicije, a to nic jana u nas ve Vužice. Snaž, jo to nico za vas, ve USA, ve Texasu, su žince išči Serbe žive, Texas ven, sim gronje, a veni majo jelgin vesebnu tradiciju, vendeš Nudels, s takim serske nudle. Za nas klinci to živne, za njih ve znamenju samo abo doma gotovane nudle šo, a v tom pišo tamne autorej Spitzenberger ve svojih knjigvah Muse byš nudle, it must be the noodles, a Franz Deuse cita urisk.
1: Abo pomjenju Jezu, ktoraž nevece stoj za svoje nímsko-serske kerjenje, by byli to sami nagetované nudle. Mně se zdá, přijašel s drugimi kerjenjami ho USA, mysle, až je běle kau, šipným Nímcem to než lepše. Ale což líc meju nímsko-serskou učobu pegnuvaš, navárť mě nudle. Tož tu tradíciu namakajoš kuštej nímsko-serskej kuchni u nás Lee County. S takým to se rozmejo, až sú Serbe okolo Serbina, Texasu založili prietne nudlové svežen. Ta Texas Wendish Heritage Society má sami nagetované nudle za tak vážne, až umienjujú kušte lieto nudlové komitej a uzveliju předsedaria. Meja mama a jeje máš ste cynivej kšasne nudle. Recept Josefet Mašerje kšovce dale dal. Mama jo nudle variva s kurjecejú jušku, pen dodavaj varjone kurjece magajn, ječu, učobu a šuju. Žednje njesme familii dodali kurjece noze, ale znajom jadnu, ako jo to cyniva. Žednje se njedomysliju na njeco vece učaše cego, ako steline gledajucu kurjecu pazoru. Njem je pak večaržovalo sebje te nudle svožeštaš.
0: Jo, a se vi sajži jo teke ninto konc tyženja na letosnem Wendischfest tož te nejlepše serske nudle. Jo, v našej muzice tyženja njamame bežko žeden spiju vo nudlach, ale pestro do Serbina k Serbam ve Americe a ho spiva Michał Cysz.